0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Každý piatok tanečná párty v štýle 90 rokov.
3: Klub 90. Iba na Expresse.